0: Neseme další várku informací.
1: Olomouc aktuálně.
0: Ať si připomeneme, jak důležití jsou hasiči. V úterý se v Olomouci koná Den hasičů Olomouckého kraje. Slavnostní akce na Horním náměstí připomene náročnou práci profesionálních a dobrovolných hasičů. Bude tu celodenní atraktivní program s hasiči.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
0: Sucho v regionu tlačí radnice k zákazu odebírání povrchové vody. Nově platí na Přerovsku. Omezení se tu týká Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského náhonu, Olešnice a Morávky. Zákaz platí až do konce září.
2: Důvodem mimořádného opatření je dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace. Ve většině vodních toků na Přerovsku jsou průtoky výrazně pod dlouhodobým průměrem.

0: které by mohly situaci ještě zhoršit.
1: Vysvětluje za město Přerov mluvčí Lenka Chalupová. Připomeneme, že zákaz odběru povrchové vody stoků kvůli suchu vyhlásili také Uničov a Litovel. V Uničově se omezení týká Oskavy a Oslavy. V Litovli platí zákaz pro všechny povrchové vody do odvolání. Sucho trápí i Olomoucko a Šternbersko. Zde zákazy odběru platí už od července. V Olomouci lidé nesmějí zalévat či napouštět bazény z Bystřice nebo z Trusovického a Dolanského potoka. Drobné toky v regionu jsou nyní zcela na suchu. Sport. Světová fotbalová hvězda naznačila konec kariéry. Pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl v rozhovoru pro časopis Vogue, že má před sebou asi poslední sezónu. 41-letý kapitán portugalské reprezentace, který od roku 2023 hraje v Saúdské Arábii za Al-Nassr, oznámil, že chce zanechat velký odkaz a v budoucnu cestovat a hrát padel.
2: Počasí. Úterý bude převážně oblačné a zejména na Jesenicku se mohou objevit přehánky. Odpoledne už budou srážky ustávat, ale obloha zůstane většinou zatažená. Nejvyšší teploty čekáme mezi 19 a 23 stupni. Ve středu se nám opět oteplí na 28 stupňů, ale místy zůstane oblačno a může nám zapršet. A jak na tom je zbytek Evropy? Španělsko, Řecko i Itálie hlásí 32 stupňů Celsia. Chorvatsku budou v úterý měřit 30 stupňů a k tomu si budou užívat oblačno.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Svému životu dáváte nový smysl. Býci, pokud možno, nic neřešte s horkou hlavou. Blíženci, další úspěchy máte na dosah ruky. Radci, zjistíte, co je pro vás důležité. Lvi, jakákoliv kreativní činnost vám prospěje. Pany, myslete optimisticky a basta. Váhy, vaše výsledky mohou být lepší, když nespěcháte. Štíři, bude šance k osobnímu růstu. Střelci, hoďte za hlavu všechny trable. Kozorozi, problémy nejsou překážky, jsou to příležitosti. Vodnáři, nezapomeňte, že všechno má svůj čas. A co my ryby? Když pošleme do vesmíru dobrou energii, tak se nám určitě zase vrátí.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Luis Veronica Ciccone Richie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlotte od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holbafestu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
2: Holbafest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i další doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holbafest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holbafest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holbafestu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale to jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holbafestu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Cymbal, Sitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holbafest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holbafest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holbafest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
3: Olomouc, Prostějov a Přerov.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Úterý bude převážně oblačné a zejména na Jesenicku se mohou objevit přehánky. Odpoledne už budou srážky ustávat, ale obloha zůstane většinou zatažená. Nejvyšší teploty čekáme mezi 19 a 23 stupni. Ve středu se nám opět oteplí na 28 stupňů, ale místy zůstane oblačno a může nám zapršet. A jak na tom je zbytek Evropy? Španělsko, Řecko i Itálie hlásí 32 stupňů Celsia. Chorvatsku budou v úterý měřit 30 stupňů a k tomu si budou užívat oblačno.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, svému životu dáváte nový smysl. Býci, pokud možno, nic neřešte s horkou hlavou. Blíženci, další úspěchy máte na dosah ruky. Radci, zjistíte, co je pro vás důležité. Lvi, jakákoliv kreativní činnost vám prospěje. Pany, myslete optimisticky a basta. Váhy, vaše výsledky mohou být lepší, když nespěcháte. Štíři, bude šance k osobnímu růstu. Střelci, hoďte za hlavu všechny trable. Kozorozi, problémy nejsou překážky, jsou to příležitosti. Vodnáři, nezapomeňte, že všechno má svůj čas. A co my ryby? Když pošleme do vesmíru dobrou energii, tak se nám určitě zase vrátí.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
5: Včera ráno přišlo.

0: Jazz Club Olomouc.
1: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
2: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: A soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahoré.

WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742

0: Together forever, no jasně, společně zvládneme úplně v pohodě, taky úterý i po 6. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Tomu dnešnímu rádu.

0: V tom případě bychom rozdali další italskou kávu, takže určitě volume dopravám, zůstaňte s námi. Rádio Hana, teď je 5.56.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací.
4: Olomouc aktuálně.
3: Ať si připomeneme, jak důležití jsou hasiči. V úterý se v Olomouci koná Den hasičů Olomouckého kraje. Slavnostní akce na Horním náměstí připomene náročnou práci profesionálních a dobrovolných hasičů. Bude tu celodenní atraktivní program s hasiči.
4: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Sucho v regionu tlačí radnice k zákazu odebírání povrchové vody. Nově platí na Přerovsku. Omezení se tu týká Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského náhonu, Olešnice a Morávky. Zákaz platí až do konce září.
5: Důvodem mimořádného opatření je dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace. Ve většině vodních toků na Přerovsku jsou průtoky výrazně pod dlouhodobým průměrem a pohybují se na úrovni hydrologického sucha. U některých drobných toků je vody tak málo, že se místy drží pouze v tůních a terénních prohlubních. Další odběry by mohly situaci ještě zhoršit.
3: Vysvětluje za město Přerov mluvčí Lenka Chalupová. Připomeneme, že zákaz odběru povrchové vody toků kvůli suchu vyhlásili také Uničov a Litovel. V Uničově se omezení týká Oskavy a Oslavy. V Litovli platí zákaz pro všechny povrchové vody do odvolání. Sucho trápí i Olomoucko a Šternbersko. Zde zákazy odběru platí už od července. V Olomouci lidé nesmějí zalévat či napouštět bazény z Bystřice nebo z Trusovického a Dolanského potoka. Drobné toky v regionu jsou nyní zcela na suchu.
1: Sport.
3: Světová fotbalová hvězda naznačila konec kariéry. Pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl v rozhovoru pro časopis Vogue, že má před sebou asi poslední sezónu. 41-letý kapitán portugalské reprezentace, který od roku 2023 hraje v Saúdské Arábii za Al-Nassr, oznámil, že chce zanechat velký odkaz a v budoucnu cestovat a hrát padel.

0: Cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Úterý bude převážně oblačné a zejména na Jesenicku se mohou objevit přehánky. Odpoledne už budou srážky ustávat, ale obloha zůstane většinou zatažená. Nejvyšší teploty čekáme mezi 19 a 23 stupni. Ve středu se nám opět oteplí na 28 stupňů, ale místy zůstane oblačno a může nám zapršet. A jak na tom je zbytek Evropy? Španělsko, Řecko i Itálie hlásí 32 stupňů Celsia. Chorvatsku budou v úterý měřit 30 stupňů a k tomu si budou užívat oblačno.
1: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
4: Teď je přesně 6 hodin. Dobré ráno.

0: Na Hané rozhodně známe pár fíglů, jak vás dostat z pelíšku. Možná si říkáte, co to bylo před tou šestou, jak italské léto, jak italské songy, jaké italské dobroty, jak to vlastně funguje. Tak teď vám to na Hané povíme. 6.04.
1: Italské léto na Hané.
2: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
3: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
4: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
2: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
3: Vyhrála jsem těstoviny.
5: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
2: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
3: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
4: Pojedu do Bergama.
3: Všichni si užijte léto.
2: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
3: Ať je italské léto na Hané.

0: teče. O dost rychleji, tak schválně, co si dneska dopřejete? A hlavně, komu dneska popřejeme? To je taky otázka. Oslavenci jsou tu v naší úterní ranní topce už za chvilku. Rádio Hana, 6 hodin a 9 minut. A teď už Sandra, dobré ráno.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Ráno je

0: nevím, co u vás, ale tady u nás se chystá jedna docela velká oslava. Samozřejmě nezapomínáme na nikoho, kdo má dnes narozeniny a nebo svátek.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: 18. srpen je tady v plné parádě. Narozeniny slaví zpěvák Mika, také sportovní komentátor Robert Záruba, anebo programový šéf našich tří rádií Haná, Skyrock Metropole, Marek Berger. Takže všechno nejlepší.
2: Vaše letní rádio a číslo jedna. Jedeme dál.
0: Jasně, Marku, jedeme dál. Svátek má mimochodem každá Hela, Helča, Helenka a na dnešek připadá také Den šťastné náhody a vy ladíte to nejlepší rádio. Náhoda? Nemyslím si. Je tady dál úterý 18. srpna 2026.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na rádiu Haná. Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz Rádio Haná.
3: Jsme online na radiohana.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
7: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
8: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
9: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
10: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
9: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
10: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
9: Tak jdeme!
10: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Za necelé 3 minuty bude půl sedmé. Dobré ráno.
2: Tady je Rádio Haná.

0: What a feeling! Tak nahrané v naší úterní ranní topce, taky Flash Dance, hrajeme si nejlepší hudební výběr. Je 6.35, za chvilku Luis Capaldi nebo taky Pet Shop Boys. Nahané samozřejmě pro vás máme i ty nejlepší akce v regionu. O tomto víkendu Hrady.cz na Bouzově. Na Hlštíně v neděli začne tradiční Hefajston. No a my už taky vyhlížíme vlastně úplný konec prázdnin, konec srpna vyhlížíme Holba Fest. Tak schválně, co nás letos čeká?
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás.
2: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
3: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i další doprovodným programem.
2: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
3: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
2: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
3: Každý rok se snažíme festival posouvat dál a letos jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
2: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
3: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Cymbal, Sitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
2: Co vstupenky na Holba Fest?
3: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
2: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
3: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: Se a výdaje, tak o životě nám zpívají Pet Shop Boys tady na Hané. Je přesně 6:45. Tohle je naše úterní ranní topka. Možná se vám do toho dneška ještě moc nechce. My posíláme další songy, posíláme pořádnou dávku energie. Ať už je to doma, do práce nebo na vaše cesty. Prostě berte to tak, že úterý je zase jenom den a záleží jen a jen na nás, jaký si ho uděláme. Na pohodu už za okamžik taky s Michalem Hrůzou, tak dobré ráno.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: hasiči v našem kraji. Podrobnosti za okamžik, do té doby ovšem ještě jedna letní rozcvička s Makarenou na Hanem.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: my rozdáme italskou kávu. Radio Hana, teď je 6:56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Je úterý 18. srpna. Nová knihovna v Olomouci má šanci vyhrát cenu. Pobočka knihovny města Olomouce Kotelna na Trnkově ulici, která vznikla přebudováním výměníkové stanice, se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. Ta hodnotí proměny nevyužívaných objektů. O vítězi rozhodne komise odborníků a výsledky budou v říjnu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co byste udělali, kdyby vás na železničním přejezdu sevřely závory? Včera se to stalo řidičce osobního auta na přejezdu mezi Přerovem a Hulínem. Na místo se řítil vlak se stovkami lidí. Vyřešila to tak, že se nikdo nezranil.
4: Podle prvotního šetření řidička pravděpodobně oslněná sluncem přehlédla světelnou a zvukovou signalizací i padající závory. Vyjela na železniční přejezd, kde se mezi tím závory zcela sklopily. Žena pak pohotově zareagovala a před přijíždějícím vlakem vyrazila s vozidlem vpřed, prorazila závoru a přejezd opustila. Ke srážce mezi vlakem a vozidlem nedošlo.
3: Říká za policii komisař Libor Hejtman. Událost je i nadále v šetření policie.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Silné bouřky s přívalovým deštěm a silným větrem včera zasáhly Olomoucký kraj. Hasiči v regionu vyjeli zhruba k 90 událostem. Nejvíc zásahů měli na Prostějovsku, Olomoucku, Mohelnicku a Šternbersku. Hasiči při bouřkách odstraňovali především popadané stromy a ulomené větve, které bránily provozu na silnicích. Ve výjimečných případech museli čerpat vodu ze sklepů. Situace se v kraji už uklidnila.
2: Sport.
3: Lavičku druholigové fotbalové Kroměříže opouští trenér Darko Šuškavčevič. Černohorský kouč rezignoval po sobotní vysoké porážce 0-4 s Jihlavou, po níž je tým v lize poslední. Nástupce kouče klub zatím neoznámil.
2: Počasí.
0: Tak včera večer nám něco málo napršelo, ale meteorologické sucho tím nekončí. A jak hlásí naše pole a zahrádky, chtělo by to víc než 15 mm srážek. Víme, jak bude. Odpoledne a večer od západu čekáme další přehánky anebo bouřky, jinak na Moravě by mělo být většinou polojasno s trochou mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. A stále platí, že ve středu a ve čtvrtek naměříme letních 25 až 27. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci pokračují opravy na náměstí Hrdinů a taky na třídě Svobody. Světelná signalizace aktuálně nefunguje na křižovatce u Drápala. Jinak počítáme se zdržením na trase Olomouc-Šternberg a obráceně. Na Chválkovické totiž probíhají stavební práce a úpravy chodníků. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: A my máme ještě po ránu hlášenou policejní hlídku, a to v Šumperku na Temenické, tak pozor na to, teď je přesně 7 hodin.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nějaké příležitosti, tak dozvíme se víc. Už za okamžik jsou tady taky naše úterní horoskopy. Tak přejeme dobré ráno a ještě jednou připomínáme přesný čas 7 hodin 8 minut.
1: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme

0: A to jsou Bee Gees, You Win Again. Posloucháte ranní topku Rádia Hana a už to je v podstatě vaše výhra, protože s námi máte ve všem přehled. Ještě před půl osmou si povíme, jak to aktuálně vypadá v našem regionu s dopravou a jaké nás čeká počasí. No a teď už se naladíme velmi pozitivně u našich úterních horoskopů.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, svému životu dáváte nový smysl. Býci, pokud možno, nic neřešte s horkou hlavou. Blíženci, další úspěchy máte na dosah ruky. Radci, zjistíte, co je pro vás důležité. Lvi, jakákoliv kreativní činnost vám prospěje. Pany, myslete optimisticky a basta. Váhy, vaše výsledky mohou být lepší, když nespěcháte. Štíři, bude šance k osobnímu růstu. Střelci, hoďte za hlavu všechny trable. Kozorozi, problémy nejsou překážky, jsou to příležitosti. Vodnáři, nezapomeňte, že všechno má svůj čas. A co my ryby? Když pošleme do vesmíru dobrou energii, tak se nám určitě zase vrátí.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
9: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
10: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
11: Profesore, zas ten váš Olprán.
12: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 3 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
11: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
12: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
13: Luskni.cz.
14: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
13: Luskni.
14: Koloběžku nebo spotřebič?
13: Luskni a máš.
14: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
15: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
2: Ráno nahané.

0: A co to naše italské léto, že by už za chvilku, ještě si počkejte, určitě zůstaňte s námi dál, hlavně volume doprava, ať neprošvihnem nějaký ten náš italský song. A teď už taky pozor na letní parfémy. Na sluníčko se to prý úplně nehodí.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý ráno.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Léto dál láká k nějaké romantické procházce, ať už tady u nás, nebo u moře. A pokud se potíte někde na pláži, tak si možná ze zvyku na sebe šplíchnete oblíbený parfém. Ovšem pozor, běžné vůně často obsahují alkohol nebo esenciální oleje, které v kombinaci s UV zářením spouštějí chemickou reakci. Výsledkem mohou být nevzhledné pigmentové skvrny na krku a dekoltu, které se pak těžko odstraňují. A to není všechno. Z parfému může někdy vzniknout i ošklivá alergická reakce a podráždění. V létě sáhněte raději po tělových sprejích bez alkoholu anebo nechte parfémování až na večerní párty po západu slunce.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.

Adam Ďurica protancuje celou noc až do samého rána. No a taky dneska vás samozřejmě baví Rádio Hana 7.42.

Takže přátelé, to je výzva pro vás, pro všechny, pokud jste ještě dneska kafe neměli, tak tím líp. Navíc jako bonus ještě můžeme jet na výlet. Jede táta, jede máma do italského Bergama. Víc se dozvíte na radiohana.cz, kde je ten správný odkaz, kde se můžete zaregistrovat. A pokud chcete teď vyhrát balení italské kávy, tak nám prostě rovnou zavolejte 585 22 55 88.

noci. Italské léto na Hané a vy můžete volat. Káva je nachystaná.

0: Když se se mnou miluješ, tak já budu zpívat, jako bych byl tvou písní. Budu zpívat a probudím každého, kdo sní víc než já. Na světě jsme jen my dva, já a ty. Ty, tu, Umberto Tozzi.
1: Italské léto na Hané.
0: Tak to je vlastně ohromná romantika, tenhle ten italský song. Já zdravím naši posluchačku Radku, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Tak Radka nám volá z Hranic a my společně vzpomínáme na 70. a 80. léta i s Umbertem Tozzim. Tak já se zeptám, ty jsi třeba jak moc velký pamětník, Radko?
2: No, já jsem ze 70. let, ale tuhle písničku miluju, protože nepamatuju si ji v italštině, ale ve verzi Petra Reska a miluju ji, když hraje v autě, tak musím zastavit, protože jinak bych bourala, jak tu píseň miluju.
0: Tak to je ale krásné, že vlastně máme i ty české verze těch slavných italských songů, že si to můžeme vlastně i česky zaspívat. A já jsem ráda, že jsme potěšili i tím originálem. Radko, moc, moc pozdravujeme do Hranic. Teď už máte kafe. Italskou kávu jste vyhrála. No a jak vidíte svoje šance na to italské Bergamo, protože losujeme 1. září, tak co myslíte?
2: No vzhledem k tomu, že jsem nevěřila, že byla šance, že jsem vás uslyšela takhle naživo, tak doufám, že bude i potom při tom losování. Skoro nemůžu popadnout dech.
0: Super, Radko, gratulujeme a jenom podotýkám, že ještě důležitá podmínka je zaregistrovat se, to znamená mrkněte se na stránky radiohana.cz, kde je ten nejlepší odkaz právě kvůli tomu, jak vyhrát ten výlet do italského Bergama. Jú, radiohana.cz a budeme držet palcem. Zdravíme.
2: Děkuju a děkuju za kávu i za to, jak jste. Skvělé rádio, na shlán.
0: Děkuji moc.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Soutěžíme

0: tomto e-shopu, kde získáte soutěžní kód Jedu do Bergama. Volejte studio, balíček může být váš a k tomu jste rovnou v osudí o 3denní zájezd pro dva do romantického Bergama.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme úterý.

0: nebo jeseníky. Poslouchejte dál. A po 8. hodině tady u nás...
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Naháne třeba Miley Cyrus. V další hodině se těšíme také na Depešáky. Nebo nás potěší No Name. Teraz už je čas.

0: Zprávy Rádia Hana.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Je úterý 18. srpna. Srážka vlaku s dobytkem na Olomoucku. Oznámení o této události přijala policie v neděli večer. K nehodě s tragickým koncem pro zvířata došlo na trase mezi Domašovem a Moravským Berounem.
2: Poblíž trati se páslo stádo krav. Dvě zvířata se během pastvy dostala až na koleje, kde následně došlo ke střetu s projíždějícím vlakem. Vzhledem k profilu trati nebyl strojvedoucí schopen vlak včas zastavit. Zvířata srážku nepřežila. Ve vlaku v té době cestovalo celkem 45 osob, které neutrpěly žádné zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná škoda na vlakové soupravě.
1: Doplnil ke srážce policejní vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Na Přerovsku se dál rozšiřuje zákaz odběru povrchové vody kvůli suchu. Po dřívějších omezeních vydal vodoprávní úřad zákaz také pro Bečvu, Moravu, Blatu či Hanou a jejich přítoky. Opatření tak platí už na celém správním obvodu Přerova. Zamíříte do lázní, abyste se dali do pořádku a místo toho vás čekají další potíže. V Pryznicových lázních v Jeseníkách zaznamenali hygienici už 111 případů náhlých zažívacích potíží. Pacienty trápí zvracení či průjmy a zdroj nákazy se stále zjišťuje. Lázně už přijali hygienická opatření a fungují v běžném provozu, píše o tom ČTK.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Od ledna víc peněz pro rodiče. Prezident Petr Pavel podepsal zvýšení rodičovské k dětem narozeným od 1. ledna 2027. Příspěvek vzroste o 50 000 korun na 400 000. V případě narození dvojčat a vícerčat bude příspěvek dvojnásobný.
0: Sport.
1: A jak se dařilo tenistům z našeho regionu na turnaji světového okruhu v Cincinnati? Přední tenista prostějovského klubu Jakub Menšík postoupil do osmifinále, když porazil Australa na Hidžigatu 2-0 na sety. Jiří Lehečka na turnaji končí po prohře 1-2 s Francouzem Fisem a hvězda přerovského klubu Linda Nosková zvládla postup do osmifinále díky vítězství 2-0 nad Dánkou Tausonovou.
0: Počasí.
4: Už jste to slyšeli, Středozemní moře se prý přehřívá. Má tropických 30 stupňů, což mimo jiné v daném regionu zvyšuje riziko extrémních bouří. Víme, jak bude. Tady u nás na Moravě dneska zhruba 20 až 22 stupňů, zítra a ve čtvrtek letních 25 až 27. Dál také platí, že občas to tento týden může být s deštěm anebo s přehánkami a bio máme mezi jedničkou a dvojkou, což je mírná anebo střední zátěž.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se dál pracuje na náměstí Hrdinu a na třídě Svobody. Dlouhodobě máme omezení na tabuláku na Stupkově, na křižovatce Erenburgova Pražská anebo na Slavonínské. Nehoda se dořešuje na silnici 445, je to u Malé Morávky, jde o havárii osobáku a policejní hlídku nám hlásíte v Blansku na Vodní. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výkon.

Tak tohle je tady u nás na rádiu Hana novinková Miley Cyrus a její Secrets. Tak není tajemstvím, že v podstatě každé ráno může být snesitelnější, když si prostě naladíte Hanou a když si třeba taky naplánujete kromě práce i nějakou tu malou radost. Tak schválně, co si dneska dopřejete? A komu dneska popřejeme? To je taky otázka. Přátelé, oslavenci jsou tady už za malou chvilku. Rádio Hana, úterní ranní topka, je 8 hodin, 8 minut. No a teď už si taky užíváme další chvilku s naší oblíbenou kapelou. Jsou tady Depešáci, Enjoy the Silence. Zdravíme vás všechny, ať už jste doma v práci, a nebo třeba na cestách.

0: Johanna. Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. Rádio Hana.
2: Ráno

0: srážky i nehody v Olomouci a také jinde. No a protože pro vás máme nejvíc informací, tak samozřejmě nezapomínáme ani na dnešní oslavence.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: 18. srpen je tady v plné parádě. Narozeniny slaví zpěvák Mika, také sportovní komentátor Robert Záruba, anebo programový šéf našich tří rádií Haná, Skyrock Metropole, Marek Berger. Takže všechno nejlepší.
2: Vaše letní rádio a číslo jedna. Jedeme dál.
0: Jasně, Marku, jedeme dál. Svátek má mimochodem každá Hela, Helča, Helenka a na dnešek připadá také Den šťastné náhody. A vy ladíte to nejlepší rádio. Náhoda? Nemyslím si. Je tady dál úterý 18. srpna 2026.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
3: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
4: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
5: Jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr.
6: Legenda, která psala historii české rockové scény.
5: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
6: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
5: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
6: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
5: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
10: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
11: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
12: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
13: Rádio Hana.
14: Dobré ráno.

0: Ostravě bychom dneska měli mít většinou polojasno s trochou mraku. Vlastně až odpoledne a večer čekáme nějaký ten déšť, přehánky nebo bouřky. Teploty dnes maximálně kolem 20. Zítra už by to mělo být letních 25 až 27. Doprava. Je to taky naše aktuální doprava. Nehodu momentálně řešíme v Olomouci u fakultní nemocnice na Hněvotínské. Tady pozor, v Olomouci také policejní hlídky. Na křižovatce Ferstrova Svodnosti nebo na obchvatu na dálnici D35 u Olympie. Hlídka i v Charvátech a v Drahlově, v Prostějově, na Olomoucké a na Říční. A kontrolu můžeme potkat i na D1. Na exitu Kroměříž Východ a nebo na exitu Mholín Západ. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 2 minuty bude 8:30 a teď už je to taky Dua Lipa.
2: Rádio Hana.

0: Tradice.cz na Bouzově. Na Halštíně v neděli začíná tradiční Hephaiston. No a my už společně taky vyhlížíme úplný konec srpna. Je 8 hodin 35 minut. My si teď něco povíme k blížícímu se Holbafestu. Tak schválně, co nás vlastně letos čeká?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás.
2: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holbafestu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
3: Holbafest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i další doprovodným programem.
2: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
3: Holbafest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holbafest by vám rozhodně neměl uniknout.
2: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holbafestu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
3: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale to jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
2: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holbafestu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
3: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
2: Co vstupenky na Holbafest?
3: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holbafest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníku, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
2: Holbafest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
3: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Potkal jsem

0: třeba těstoviny, nebo italský sýr, a nebo jako dneska ráno jsme rozdali kávu a radovala se posluchačka Radka, takže ještě jednou gratulujeme, udělala to dobře.
1: Dobrý den, já volám ohledně Umberta Tucciho na italské Bergamo kafe. Buongiorno a zdravím, teda bohužel ne z Itálie, natož z italského Bergama, a doufám, že když se mi teďka podařilo vyhrát italské kafe, takže třeba i v losování budu mít štěstí. Tak ještě jednou moc děkuju, Rádio Hana, moc ráda vás poslouchám, jste skvělí. Radka, Hranice.
0: Tak zdravíme do Hranice, zdravíme vás úplně všechny, co si s námi užíváte italské léto, a jenom podotýkám, že další informace určitě najdete na radiohana.cz. Budeme držet palce, soutěžíme opravdu každý den a losování bude 1. září.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Italiana.
2: Tady je Radio Hana.

0: A přemýšlíte, jak strávit tu následující hodinku, tak my vám samozřejmě poradíme. Čeká nás totiž mezi 9. a 10. procházka pamětí, bude naprosto skvělá, bude osmdesátková, takže vracíme vaše vzpomínky, zahrajeme si songy, na kterých jsme vyrůstali a pozor, budeme mít i speciálního hosta, bude to Dolph Lundgren, kterého si mimo jiné možná vybavujete i z akčňáku Rocky 4. Podrobnosti v procházce pamětí a po 9. hodině, k tomu hrajeme.
1: Hit

0: informační balíček dřív než ostatní. Rádio Hana je 8.56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezky.

0: U dalších zpráv začneme v olomoucké městské hromadné dopravě. Dočkali jsme se. Dopravní podnik města Olomouce spustil zkušební provoz nových označovačů ve vozech městské hromadné dopravy. Na těchto nových validátorech si lze koupit jízdné platební kartou. Nyní fungují v několika tramvajích a autobusech. Do konce srpna budou validátory fungovat ve všech vozech olomoucké MHD. Jízdenka z validátoru bude elektronická, ale v případě potřeby ji terminál i vytiskne. A co se pak do budoucna stane s automaty na jízdenky?
1: V tuto chvíli se neplánuje nějaké jejich rušení nebo něco podobného, nicméně jsou to už starší zařízení, která postupně dosluhují, tudíž v případě, že někde ten automat přestane fungovat, tak už pravděpodobně nedojde k jeho nahrazení novým.
0: Vysvětluje mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Vyšetřování velké železniční havárie u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku je u konce. Dopravní inspekce má po půl druhém roce hotovou vyšetřovací zprávu z havárky vlaku, který vezl toxický benzen. Inspektoři škodu vyčíslili na více než 430 milionů korun a dle serveru z dopravy.cz se ukazuje, že za havárkou stojí chyba strojvedoucích. V místě s povolenou 40 jeli 95 km v hodině. Po období sucha přichází déšť a dorazí až do střední Evropy, tedy i k nám do Česka. Meteorologové očekávají výrazné srážky, které pomohou zlepšit stav svrchních vrstev půdy a zeleně. Ovšem, jak píší novinky.cz, hlubší vrstvy půdy a vodní toky budou potřebovat na obnovu delší období s pravidelnými srážkami. Sport. Čeští tenisté vyhlížejí střet druhého kola kvalifikace Davisova poháru. 18. a 19. září budeme hrát v Praze proti výběru Spojených států. A jakou sestavu hráčů se rozhodl nasadit nehrající kapitán Tomáš Berdych?
2: Ta aktuální první nominace, která je vlastně platná, tak já jsem se rozhodl vlastně pro 5 men. A první jméno je Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Machač, Vít Kopřiva a Patrik Rykl.
0: Oznámil na tiskové konferenci kapitán českých tenistů Tomáš Berdych.
3: Rádio Hana. S námi máte přehled i v úterý. Počasí.
4: Tak včera večer nám něco málo napršelo, ale meteorologické sucho tím nekončí. A jak hlásí jim naše pole a zahrádky, chtělo by to víc než 15 mm srážek. Víme, jak bude. Odpoledne a večer od západu čekáme další přehánky anebo bouřky, jinak na Moravě by mělo být většinou polojasno s trochou mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. A stále platí, že ve středu a ve čtvrtek naměříme letních 25 až 27. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci Hejčíně platí na ulici Tomková snížená rychlost, ano, můžeme tu maximálně 30 a zpomalit musíme třeba taky na Svornosti nebo na Krapkově u parku, i tady je zóna 30. Jinak odstavené auto máme teď hlášené v Prostějově na Konečné a policejní hlídka je na D1 na exitu Kroměříž Východ nebo na dálnici D55 u exitu Hulín Východ a taky, když se jede kolem Záhlinic. Tak hlavně šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz

0: Tak jedině síla lásky, Power of Love, tady u nás nahne Jennifer Rush, Procházce pamětí, která celou hodinu pro vás mezi 9 a 10 má opravdu to nejlepší z 80. let. A bude tady ještě třeba taky Silák Drago alias Dolph Lundgren anebo národní umělec Karel Gott. Máme se na co těšit, hrajeme si songy a vzpomínky z jednoho konkrétního roku, který to je, můžete si tipnout. A teď pro vás taky Hurikán Dalibor Janda.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.

0: V letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana, procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Dneska nahané v procházce pamětí Bryan Adams a dneska také s námi Drago alias Dolph Lundgren, vzpomínka na Rockyho na čtyřku. Mimochodem Dolph dorazí na noc s legendou Hollywoodu. Letos v červnu jsme tady měli Arnolda. Dolph přiletí 12. prosince a svoje fanoušky pozdraví ve Slovanském domě v Praze. Bude to opravdu velká, velikánská sláva. Dnes tedy vzpomínka na Rockyho na čtyřku a dnes s námi taky velká sláva na Pražském hradě. Karel Gott se stává národním umělcem.
1: Pražský hrad, španělský sál, dnes v 10 hodin dopoledne.
2: Jsem šťastný, opravdu šťastný, ale nebudu se tvářit samozřejmě, protože jsem i překvapený. Je to vlastně poprvé v historii naší populární hudby, kdy dostáváme to nejvyšší ocenění, jaké může u nás umělec dostat a o jakém se mu vůbec může snít.
3: Rádio Hana a Procházka pamětí.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
3: Rádio Hana.
4: Jsme online na radiohana.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
8: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
7: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planeta.

0: srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
0: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.

0: Wave.cz. Děláme akce.
1: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
0: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: muzika. Karel Gott národním umělcem, tak co myslíte, do kterého roku se vlastně dneska vracíme?
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
2: Rádio Hana, Procházka paměti.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: dorazí na noc s legendou v Hollywoodu. Procházce pamětí tedy Dolph Lundgren jako Drago, nám lítají v hlavě hlášky typu musím tě zlomit, je jako kus železa. Vidím ho třikrát, řeš toho uprostřed. No a dnes procházce pamětí taky Karel Gott, který získává titul národního umělce.
1: Soudruzi Gustáv Husák a Lubomír Štrougal předali dekrety o jmenování národním umělcem.
2: Jsem šťastný, opravdu šťastný, ale nebudu se tvářit samozřejmě, protože jsem i překvapený.
0: Tak schválně, překvapí vás dnešní rok?
3: Rádio Hana a procházka pamětí. Dnes je to rok 1985.

0: O svých hrdinách zpívá také Tina Turner tady u nás. Procházce paměti, to nejlepší z roku 1985, teď už taky před 10. hodinou s kolegyní Majdou. Zdravím, ahoj, ahoj.
1: Já tebe, ahoj.
0: Tak já prozradím, že po 10. hodině se mimo jiné budeme bavit i o tom, že dneska je den šťastné náhody, tak možná, že někdo bude mít to štěstí a náhodou se teda dovolá, chytne naše italské léto na Hané. Tak co budeme vlastně rozdávat

0: možná ta slibovaná Itálie, Marco Mengoni. Poslouchejte dobře, volume doprava a teď už s námi zprávy, počasí a taky dopravní informace.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás aktuální informace, ať máte přehled. Dnes se můžete potkat v Olomouci na Horním náměstí s hasiči, ale nebojte, nehoří. Koná se tu Den hasičů Olomouckého kraje. Slavnostní akce nám připomíná náročnou práci profesionálních a dobrovolných hasičů. Je tu atraktivní program pro děti i dospělé.
2: Přerovsko aktuálně.
3: A co se děje na Přerovsku? Po Bystřičce a Moštěnce přichází na řadu i řeka Bečva. Kvůli suchu začal platit zákaz odběru povrchové vody i na dalších tocích v Přerově a okolí.
4: Poté, co minulý týden vstoupilo v platnost omezení pro Bystřičku, Moštěnku,

0: působnosti Přerov.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Škola už na nás mrká, blíží se začátek školního roku a s ním i větší výdaje na děti. Jak to teď vypadá? Zářijový začátek školního roku přinese rodičům dětí na základních školách výdaje v rozmezí 5 až 15 tisíc korun, ukazuje průzkum novinek.cz. Vedle nákupu pomůcek, jako jsou aktovky či sešity, rostou i náklady na obědy či kroužky. Nástup na střední školu vyjde rodiče ještě dráž. Celkové náklady na začátku školního roku začínají u částky 10 tisíc korun. Výdaje rostou kvůli vyšším nárokům na vybavení, kroužky, na dojíždění i stravování žáků.
3: Sport.
1: Svou formu prověřují hokejové kluby z našeho regionu před novou sezónou. Přípravný zápas dnes na domácím ledě hrají přerovští Zubři. Od 17 hodin 30 minut vyzvou Vsetín a pak od 18 hodin utkání Berani Zlín proti Žilině a Kroměříž versus Šumperk. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Už jste to slyšeli, Středozemní moře se prý přehřívá. Má tropických 30 stupňů, což mimo jiné v daném regionu zvyšuje riziko extrémních bouří. Víme, jak bude. Tady u nás na Moravě dneska zhruba 20 až 22 stupňů, zítra a ve čtvrtek letních 25 až 27. Dál také platí, že občas to tento týden může být s deštěm anebo s přehánkami a bio máme mezi jedničkou a dvojkou, což je mírná anebo střední zátěž.
1: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí preventivní měření v takových těch rizikových lokalitách, jako je například v Holici, Náves Svobody, ulice Keplerová, Rooseveltová, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radar máme v Prostějově na Brněnské nebo taky ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se aktuálně opravuje nábřežím Edvarda Beneše až do konce září. Platí tu nejrůznější částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: A ještě aktuálně nehoda momentálně na Přerovsku, v Troubkách na Vlkošské ulici a policejní hlídku můžeme potkat v Mohelnici na Třebovské.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: A či je italské léto nahané?
4: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto nahané.
5: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Posloucháte Rádio Hana. Dnes máme v kalendáři oficiálně Mezinárodní den šťastné náhody a k němu se vyloženě hodí aktuální příběh 18-letého brigádníka Kobeho z Belgie. Ten totiž při kopání obyčejné kanalizace u starého pivovaru narazil v hlíně na něco lesklého. Nejdřív si myslel, že našel jen pár drobných, jenže nakonec z toho byla životní trefa. 49 zlatých slitků a stovky vzácných mincí za víc než 230 milionů korun. No a já myslím, že lepší důkaz, že šťastné náhody opravdu existují, prostě nenajdeme. Ať se i vám dnes dějí šťastné náhody, to vám přejeme z Rádia Hana. Za 20 minut už se spolu mrkneme, kam vyrazit.
1: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
2: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
1: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
2: A je to neskutečná jízda.
1: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
2: Děkujeme.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Try4, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užijte.

0: obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Vaše letní rádio.
5: Rádio Hana.

0: Rádiem Haná se rozhodně nemusíte nudit. Máme pro vás tipy na skvělé akce.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: Už zítra nás v olomouckém Letňáku čeká recital Malý princ s Janem Cinou a Unique Orchestra. Letňák hlásí posledních několik lístků. Začátek bude ve 20.

0: kina Family Fest Lavina v Hranicích. Den pro celou rodinu a to zcela zdarma. Bude cymbálovka, pole dance, Lenka Dusilová nebo třeba zpívánky strýčka Líčka. Lavina radosti a smíchu se strhne už v sobotu 22. srpna. Tak co? Co jste vybrali vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce@radiohana.cz

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana.
1: Vaše věrné rádio.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 3 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
0: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Rádio Hana.
16: Nejlepší hudební výběr.

0: Aneta Langerová nám na rádiu Hana dospívala píseň Malá mořská víla. Všimli jste si někdy, že spoustu jejich písniček je vlastně o vodě? Třeba Tato, Delfín, Nebe v loužích nebo Známá voda živá. Možná to vysvětluje, proč pršelo, když jsem byla na jejím koncertu. Podobné parádní interprety pro vás máme i po 11. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Ženu hledá mandraže.
3: Hledá.

0: kolo italského léta na Hané. Kdo ví, čekáme na tenhle song. Teď už k vám letí zprávy s Tomem Gottwaldem. Máme pro vás dříve než ostatní v 10 hodin a 54 minut.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám další zprávy. Po 8 letech má Zoo Olomouc dvě nová mláďata zoborožce šedolícího. Jde o první odchov nového chovného páru tohoto pozoruhodného ptáka, který žije ve východní Africe, a zároveň o odchov v druhé generaci. Před zvěstí nových mláďat je u zoborožce šedolícího zvláštní rituál. Samice se sama blátem zazdí do dutiny stromu. Od té doby je pak zcela odkázána na péči samce a následně už se s mláďaty probourá ven.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Prostějov má v plánu znovu přispět na opravu fasády Plumlovského zámku. Radní doporučují schválit dotaci 1 000 000 korun. Město tak plánuje navázat na předchozí 2 milionovou podporu z let 2024 a 2025. Přípravy opravy fasády Vysokého zámku v Plumlově vyjdou na více než 100 milionů. Plumlov už na projekt získal evropskou dotaci 56 milionů. Hledání hudby v chytrém telefonu za volantem je život ohrožující. Počet obětí smrtelných dopravních nehod ve Spojených státech roste ve dnech, kdy populární zpěváci vydávají nová alba. Podle studie Harvardovy univerzity zatím stojí právě nepozornost řidičů, kteří za volantem streamují novou hudbu na chytrých mobilech, píše o tom ČTK.
2: Sport.
3: Vrchol sezóny rychlostní kanoistiky je za dveřmi. 26. srpna začne v Polsku mistrovství světa. Na akci se představí 22 českých posádek. Největší českou nadějí na medaili bude suverén letošní sezóny Martin Fuchsa. Uvidíme, jak se našim zadaří.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme převážně oblačno. Na Jesenicku se nám vyskytnou lokální přehánky. Jinde nám sprchne jen výjimečně. Teplotní maxima pro dnešek jsou na 19 až 23 stupních. Na horách máme trochu chladněji, tam naměříme kolem 12 až 16. Zítra čekáme mírné oteplení. Rtuť teploměru se přes den vyšplhá k 22 až 26 stupňům. Lokálně nám může spadnout přehánka nebo déšť. Jen se nám trochu zhorší biozátěž. Dnešní jedničky, tedy nejlepšího stupně, na dvojku.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Brněnská před zastávkou Pionýrská ve směru na Smetanovy sady. Na místě je policie, projíždíme opatrně. Havárie osobáku se momentálně řeší taky na Vyškovsku mezi obcemi Bohaté Málkovice a Bohdalice Pavlovice. Na mostku přes Rostěnický potok. Auto na silnici překáží, s opatrností je ale možné projet. Dořešuje se taky bouračka v Troubkách na Přerovsku v ulici Vlkošská. Policejní hlídky číhají na D35 na exitu Unčovice, ve Svitavách v ulici U Tří mostů a taky na D1 na exitu Hulín Západ. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Halo, halo, kdo tam?
1: Ano, na rádiu Hana volá Itálie.
2: Italské léto na Hané.
1: Jestli vám už v břiše vyhrává italská opera a polední hlad vás láká na pořádnou porci těstovin, jste na té správné adrese. Pojďte si s námi dát obědovou pauzu a zahrajte si o balíček těstovin v dalším kole italského léta na Hané. Pravidla jsou jednoduchá, za malou chvíli ve vysílání spustí svou legendární pecku Marco Mengoni. Jakmile uslyšíte první tóny, berte telefon a kdo se jako první dovolá k nám do studia na číslo 585-22-5588, vyhrává. A pozor, všichni naši výherci jdou navíc do velké hry o prodloužený víkend v italském Bergamu. Takže to nejsou jen těstoviny, ale může to být i prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí kliknout na odkaz na radiohana.cz a zaregistrovat se tam. Tak volejte, kdo pak se nám tentokrát dovolá. My už jsme zvědaví.
2: Italské megahity. Káva.

Pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravaziocafe.cz, vyzvednout kód a jste v závěrečném osudí.

0: Gongóny. My soutěžíme s italským letem na Hané a na lince už máme dnešní výherkyni, která si od nás odnese balík těstovin a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, koho máme dneska na lince?
1: Dneska máte na lince Marii z Vincencova.
0: Paní Marie, když se řekne Itálie, co se vám jako vůbec první vybaví?
1: No, co se mě vybaví, že mě z Itálie dovedl syn Piaggio na ježdění.
0: My jsme teď možná ještě špatně slyšeli, mohla byste to prosím vás zopakovat?
1: No, syn mě dovedl z Itálie Piaggio na ježdění. To bylo můj takový dobrý zážitek.
0: No to věřím. A vy jste tam sama byla někdy?
1: Ne, já jsem tam nebyla.
0: No a měla byste třeba zájem se tam případně podívat?
1: Když budu zdravá, tak klidně.
0: No vidíte, protože vy jste se vlastně dovolila a kromě toho, že jste si teda vysoutěžila ty těstoviny, ty už jsou vaše, tak zároveň budete mít možná to štěstí, uvidíme, ale určitě se můžete zapojit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Uvidíme, kdo to vyhraje, to se dozvíme 1. září. Tak, já vám moc gratuluju, těstoviny jsou vaše. Připomínám to zaregistrování se, abyste se případně mohla podívat do té Itálie. No a mějte se krásně, přeju pěkný den.
1: I vám a jste nejlepší rádio.
0: To moc krát děkujeme, děkujeme, že nás posloucháte. Mějte se pěkně.
1: Naschle.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravazio.cz.

Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: poslouchejte, užívejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák, staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme!
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
6: Radio Hana. Nejlepší

0: vám k dopolední pohodičce. Hraje Rádio Hana. Právě nám dospíval David Stipka s Evou Farnou a jejich songem Dobré ráno milá z roku 2017. Před námi je teď náš letní servis, kde se tentokrát mrkneme na letní vonění se. Věděli jste třeba, že ne všechny vůně jsou vhodné na sluníčko? Tak už nejlepší hudební výběr třeba Vanessa Carlton nebo George Michael.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Léto dál láká k nějaké romantické procházce, ať už tady u nás, nebo u moře. A pokud se potíte někde na pláži, tak si možná ze zvyku na sebe šplíchnete oblíbený parfém. Ovšem pozor, běžné vůně často obsahují alkohol nebo esenciální oleje, které v kombinaci s UV zářením spouštějí chemickou reakci. Výsledkem mohou být nevzhledné pigmentové skvrny na krku a dekoltu, které se pak těžko odstraňují. A to není všechno. Z parfému může někdy vzniknout i ošklivá alergická reakce a podráždění. V létě sáhněte raději po tělových sprejích bez alkoholu anebo nechte parfémování až na večerní párty po západu slunce.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
1: Rádio Hana.

Frankie Ghost Hollywood vám na rádiu Hana vyhrává k cestě na oběd, k obědu, ale třeba i do postele těm, co se právě vzbudili po noční směně. Na rádiu Hana jsme tady pro vás. Přesně proto pečlivě skládáme nejlepší hudební výběr z hudebních novinek, písniček, prověřených lety i českých pecek. Pojďme se mrknout, co pro vás máme po 12. hodině. Hit

Dnes si dáme taky ještě jedno dnešní kolo italského léta na Hané. Budeme hrát o sír. Jakmile se rozezní tahle melodie, zavolejte nám do studia. Teď už ale frčíme dál, před námi jsou zprávy, počasí a doprava. Máme 11 hodin a 56 minut.

0: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Dál pro vás sledujeme detaily zásadní novinky v městské hromadné dopravě v Olomouci. Dopravní podnik spustil ve 20 tramvají a autobusů terminály pro nákup jízdenek platební kartou. To od nás víte. A postupně uvede do provozu další.
1: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednány nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou 3 validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
0: Vysvětlil předseda představenstva dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík. Do konce srpna mají tyto moderní validátory fungovat ve všech 150 vozech městské hromadné dopravy. Olomouc byla posledním krajským městem, kde nešlo ve vozech MHD koupit jízdenku kartou.
2: Prostějov aktuálně.
0: Ochrana památek v Prostějově, zahrádku, vstupy a vjezdy Národního domu v Prostějově budou nově hlídat kamery. Radní schválili nákup 4 kamer, které mají chránit jedinečnou secesní památku před vandaly, informuje město Prostějov. Obavy z požárů povolili. Meteorologové v úterý v celé České republice zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Ta platila kvůli suchu a vedru několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli. Sport. Hodně vysokého hráče sehnal pod koš basketbalový tým BK Olomoucko. V sestavě týmu Národní basketbalové ligy našel místo 2 metry 10 vysoký Američan Manny Bates. 26-letý hráč podepsal z Hanáky smlouvu na jednu sezónu.
2: Počasí. Víme, jak bude. Vypadá to, že se teplotní maxima budou až do pátku držet pod 30. Někdy sice těsně, ale přece. Dnešní maxima mají vylézt k 23 stupňům, zítřejší slibují 22 až 26 stupňů. Ve čtvrtek počítáme, že rtuť teploměru vyleze nejvýše k 28. V pátek pak k 29. V průběhu týdne by nám taky mohlo několikrát sprchnout, což ocení i alergici, protože ve vzduchu je teď významný pilový alergen ambrózie.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci vyšetřujeme nehodu v ulici Brněnská před zastávkou Pionýrská ve směru na Smetanovy sady. Na místě je policie. K bouračce došlo taky v Šumperku v ulici Temenická. Na místě jsou záchranné složky, probíhá vyšetřování nehody. Hlásíte nám, kde jste potkali policejní hlídky. Jsou na D46 na exitu Olšany u Prostějova, ve Svitavách v ulici u Tří mostů. Potkat je můžeme taky v Otrokovicích v ulici Zlínská a ve Vyškově v ulici Kroměřížská. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

vám je Rádio Hná. Máme skvělou zprávu pro všechny, co v Olomouci rádi cestují bez lovení drobných po kapsách. Od pondělí 17. srpna už v 10 vozech poběží ostrý testovací provoz nových terminálů na platbu kartou v městské hromadné dopravě. A do konce srpna bude zprovozněných téměř 200 přístrojů, takže si bezkontaktně koupíme jízdenku v úplně každém autobusu i tramvaji. Pořídíte si tak nejen jednorázovou jízdenku, ale

0: 20 minut pro vás máme naše kalendárium. Teď už nejlepší hudební výběr.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát odpovědně.
3: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii, světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na hoba.cz.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Tohle je Rádio Hana.

0: Za vás hlídáme důležité akce, datumy i svátky. Tak třeba znáte nějakého Ludvíka, pak se dneska cestou možná budete chtít stavit pro bomboniéru. Zítra má totiž svátek. Připomínáme taky, že všichni milovníci olomouckého fotbalu mají zakroužkovanou nadcházející neděli 23. srpna. Od 8 večer bude totiž na domácí půdě hrát Olomouc proti Pardubicím. Co dalšího by nám v kalendáři nemělo uniknout, pro nás už zjistila kolegyně Martina.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: 18. srpen je tady v plné parádě. Narozeniny slaví zpěvák Mika, také sportovní komentátor Robert Záruba, anebo programový šéf našich tří rádií Haná, Skyrock Metropole, Marek Berger. Takže všechno nejlepší.
3: Vaše letní rádio a číslo jedna. Jedeme dál.
2: Jasně, Marku, jedeme dál. Svátek má mimochodem každá Hela, Helča, Helenka a na dnešek připadá také Den šťastné náhody. A vy ladíte to nejlepší rádio. Náhoda? Nemyslím si. Je tady dál úterý 18. srpna 2026.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Tady je Rádio Haná.

0: zasažen.
1: S Tomášem Klusem jsme doklusali krátce před 13. hodinou. Před námi jsou zprávy, po nich už se těšíme na další nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem.
3: Hit za hitem.
1: Zahraje nám třeba Miraj.

0: italský sýr, který jednomu z vás rozdáme, stačí se jako první ozvat do studie, jakmile zaslechnete tuhle písničku. Teď už jsou před námi slibované zprávy, na rádiu Hana vám je přinášíme dříve než ostatní. Aktuální čas je 12 hodin a 53 minut.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.

0: Informace od nás rovnou k vám. Právě teď začínají zprávy. Nová knihovna v Olomouci má šanci vyhrát cenu. Pobočka knihovny města Olomouce Kotelna na Trnkově ulici, která vznikla přebudováním výměníkové stanice, se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. Ta hodnotí proměny nevyužívaných objektů. O vítězi rozhodne komise odborníků a výsledky budou v říjnu.
1: Prostějov aktuálně.
0: Budeme si moci v Prostějově udělat fotku se speciálním rámečkem. V Kolářových sadech město nechá brzy vytvořit dřevěný fotopoint v podobě srdce. Další fotopoint radnice plánuje ještě v centru Prostějova. Zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí, to je aktuální cíl Ministerstva kultury. Nově proto zpřístupní Státní galerie veřejnosti zdarma, a to od září každou první neděli v měsíci, zatím do konce roku.
2: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
0: Vysvětlilo pro ČTK ministr kultury Otto Klempýř. Seznam galerií, které budou od září každou první neděli v měsíci přístupné veřejnosti zdarma, najdeme na webu Ministerstva kultury. Například v Olomouci jde o expozice v Muzeu umění, v Muzeu moderního umění a v Arcidiecézním muzeu.
1: Sport.
0: Lavičku druholigové fotbalové Kroměříže opouští trenér Darko Šuškavčevič. Černohorský kouč rezignoval po sobotní vysoké porážce 0-4 s Jihlavou, po níž je tým v lize poslední. Jeho nástupce klub zatím neoznámil.
1: Počasí.
3: Přineseli déšť, svatá Helena, bývá Otava dlouho zelená. To je pronostika na dnešní den a vypadá to nadějně. Na Jesenicku a Šumpersku by nám opravdu měly přijít lokální přehánky. Pozdě večer by nám mohlo sprchnout i na jiných místech Hané. Zítřek pak přinese mírné oteplení, bude většinou oblačno, lokálně nám zabubnují dešťové kapky na okno. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 22 až 26 stupňům.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na nefunkční semafor si dáme pozor v Olomouci v ulici Havlíčkova u zastávky Okresní soud. Opatrně projíždíme taky kolem nehody na Kruháči na výjezdu z obce Rájec Jestřebí ve směru na Doubravice nad Svitavou. Osobák tu narazil do svodidel, havárie se tu došetřuje. Policejní hlídky potkáme ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, na D1 na exitu Lipník Trnávka, v Zábřehu v ulici Olomoucká a taky v Olomouci v ulici Divišova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v úterý odpoledne.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ladíte rádio Hana. Jestli při pohledu do kalendáře taky lehce panikaříte, klid, jste v tom s námi. Polovina srpna je totiž přesně ten moment, kdy spoustu lidí začíná vzdychat, že se prázdniny nekompromisně blíží do finále. Najednou máme pocit, že jsme nestihli dostatečně zregenerovat, opálení už pomalu bledne a seznam letních zážitků není ani z poloviny odškrtnutý. Ale žádné strachy, léto ještě zdaleka nekončí. Před námi je stále dost slunečných dnů na to chytit bronz i skvělou náladu. Užijte si zbytek srpna naplno, třeba na festivalu Holbafest, o kterém vám povíme už za 20 minut.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
10: Profesore, zas ten váš Olprán.
11: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
10: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
11: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
12: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
13: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
14: Rádio Hana

0: Rádio Hana. Olomouc, Prostějov a Přerov.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: S Rádiem Hana nemůžete zažít nudu. Bavíme vás ve vysílání, zároveň pro vás míváme tipy na skvělé akce nebo třeba výlety. Už víte, co budete dělat poslední srpnový víkend? Ne? Tak to pro vás možná máme inspiraci.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry,

0: bystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
1: Holba Fest uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i dalšími doprovodným programem.
0: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
1: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
0: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
1: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale to jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
0: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
1: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blucimba s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show Losers Cirque Company mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
0: Co vstupenky na Holba Fest?
1: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníku, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
0: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Rádio Hana.

0: Katy Perry za jejího zpěvu už se tady do rytmu podupává i kolega Štěpán. Ten tady s námi bude celé odpoledne. Ahoj Štěpáne.
1: Přesně tak, krásný 18. srpen přeji.
0: Štěpi, že já vím, že ty máš vždycky jako spoustu vtipných historek. My máme dneska den šťastné náhody. Vzpomeneš si ty na nějaký svůj příběh, kdy jsi se setkal se šťastnou náhodou?
1: No já si myslím, že když bych to obrátil, já bych si vzpomněl na spoustu příběhů nešťastné náhody, jo? Protože samozřejmě ty negativní jako zážitky v člověku zůstanou vždycky déle. Ale co si tak jako pamatuju, kdybych měl vztáhnout na tu šťastnou náhodu, tak to se vrátíme jako o několik, vlastně už možná desítek let zpátky na střední školu. A mně se vždycky strašně dařilo jako při takovém tom náhodném ústním zkoušení, víš, jakože jsem se naučil třeba jednou za měsíc a bum, zrovna horák k tabuli. Takže tohle bych asi celkem jako hezky zmínil.
0: To je podle mě super schopnost. To spoustu lidí má vždycky naopak.
1: Já říkám zlatý ruce, že mám.
0: Vždycky. Ano, vždycky, když si člověk řekl pro boha, dneska zrovna ne, dneska jo. Jsem se na to zrovna nepodívala, tak to tam padlo, tak ty máš teda parádní.
1: Přesně tak. Já jsem se neučil, pak se naučil a boom, jedna minus. Takže mě to vyšlo hezky.
0: Tak to je skvělá, šťastná náhoda. No ale není šťastnou náhodou, že vám budeme i po 14. hodině i se Štěpánem na Rádiu Hana pouštět ten nejlepší hudební výběr. Hit za hitem. Čeká nás Adam Ďurica a jeho mandolin.

0: Máme tu pro vás aktuální informace, ať máte přehled. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci. Stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna. Demolice staré kotelny je součástí proměny této části sídliště na Nových sadech. Připomeneme, že z bývalé výměníkové stanice na Zikově ulici vznikla nová pobočka knihovny města Olomouce a ta od letoška půjčuje přes 15 000 knih.
1: Přerovsko aktuálně.
0: A co se děje na Přerovsku? Po Bystřičce a Moštěnce přichází na řadu i řeka Bečva. Kvůli suchu začal platit zákaz odběru povrchové vody i na dalších tocích v Přerově a okolí.
2: Poté, co minulý týden vstoupilo v platnost omezení pro Bystřičku, Moštěnku, Mlýnský

0: rozšířenou působností Přerov.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Škola už na nás mrká, blíží se začátek školního roku a s ním i větší výdaje na děti. Jak to teď vypadá? Zářijový začátek školního roku přinese rodičům dětí na základních školách výdaje v rozmezí 5 až 15 tisíc korun, ukazuje průzkum novinek.cz. Vedle nákupu pomůcek, jako jsou aktovky či sešity, rostou i náklady na obědy či kroužky. Nástup na střední školu vyjde rodiče ještě dráž. Celkové náklady na začátku školního roku začínají u částky 10 tisíc korun. Výdaje rostou kvůli vyšším nárokům na vybavení, kroužky, na dojíždění i stravování žáků.
3: Sport.
1: Svou formu prověřují hokejové kluby z našeho regionu před novou sezónou. Přípravný zápas dnes na domácím ledě hrají přerovští Zubři. Od 17 hodin 30 minut vyzvou Vsetín a pak od 18 hodin utkání Berani Zlín proti Žilině a Kroměříž versus Šumperk. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme převážně oblačno. Na Jesenicku se nám vyskytnou lokální přehánky. Jinde nám sprchne jen výjimečně. Teplotní maxima pro dnešek jsou na 19 až 23 stupních. Na horách máme trochu chladněji, tam naměříme kolem 12 až 16. Zítra čekáme mírné oteplení. Rtuť teploměru se přes den vyšplhá k 22 až 26 stupňům. Lokálně nám může spadnout přehánka nebo déšť. Jen se nám trochu zhorší biozátěž. Dnešní jedničky, tedy nejlepšího stupně, na dvojku.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku jezdíme bez komplikací, to už se ale nedá říci ve Zlíně. Na třídě Tomáše Bati je tady překážka na silnici, konkrétně před křižovatkou s ulicí Antonínova směrem na Zlín Louky. Víme taky, kde si dát pozor na policejní hlídky. Číhají na D35 na exitu Nemilany, na D55 na exitu Napajedla, potkáme je taky na D1 na exitu Přerov. Rychlost si hlídáme taky v Zábřehu v ulici Olomoucká a v Boskovicích v ulici Mánesova. Přejeme vám pohodovou cestu.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: stínky v krabičce na krku pejsek, ale mít psa na svatbě jako svědka. V Americe je to teď obrovský trend, nicméně to má ale malý háček. Pes v USA úředně podepsat manželství nemůže. Zákon totiž vyžaduje podpis člověka, ale ve státech, jako je Colorado, Washington DC nebo Pensylvánie, lidské svědky k platnosti svatby vůbec nepotřebujete. No a novomanželé si tak nechávají otisknout tlapku svého chlupáče na památeční listinu a berou ho jako svého hlavního svědka. No a co vy? Nechali byste svého psa podepsat se pod váš velký den?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Volba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Volba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů.

0: srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
2: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
5: Rádio Haná.
0: Vaše letní rádio.

0: Bystřici pod Hostýnem i klasickou hecovačku návštěvníků Olomouce během bujarých nocí na Dolním náměstí.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Mariánský sloup na Dolním náměstí se opět stal prolézačkou. Tentokrát si ho s hřištěm spletly tři ženy z Prahy. Incident řešila městská policie Olomouc. Více podrobností přináší olomoucký report. Zákaz odběru povrchových vod se rozšířil na další významné vodní toky. Po Bystřičce, Moštěnce a dalších menších tocích nově platí také pro Bečvu, Moravu, Strhanec, Blatu, Valovou a Hanou, včetně všech jejich přítoků, píše Přerovský rej. V Bystřici pod Hostýnem v areálu Střelnice Bedlina se o víkendu koná regionální závod českého poháru v letním biatlonu. Vypsány jsou kategorie pro dospělé biatlonisty dorost i žatstvo, píše o tom Kroměřížský rej. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: 56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.

0: Neseme vám další zprávy. Po 8 letech má Zoo Olomouc dvě nová mláďata zoborožce šedolícího. Jde o první odchov nového chovného páru tohoto pozoruhodného ptáka, který žije ve východní Africe, a zároveň o odchov v druhé generaci. Před zvěstí nových mláďat je u zoborožce šedolícího zvláštní rituál. Samice se sama blátem zazdí do dutiny stromu. Od té doby je pak zcela odkázána na péči samce a následně už se s mláďaty probourá ven.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Prostějov má v plánu znovu přispět na opravu fasády Plumlovského zámku. Radní doporučují schválit dotaci 1 000 000 korun. Město tak plánuje navázat na předchozí 2 000 000 podporu z let 2024 a 2025. Přípravy opravy fasády Vysokého zámku v Plumlově vyjdou na více než 100 milionů. Plumlov už na projekt získal evropskou dotaci 56 milionů. Hledání hudby v chytrém telefonu za volantem je život ohrožující. Počet obětí smrtelných dopravních nehod ve Spojených státech roste ve dnech, kdy populární zpěváci vydávají nová alba. Podle studie Harvardovy univerzity zatím stojí právě nepozornost řidičů, kteří za volantem streamují novou hudbu na chytrých mobilech, píše o tom ČTK.
1: Sport.
0: Vrchol sezóny rychlostní kanoistiky je za dveřmi. 26. srpna začne v Polsku mistrovství světa. Na akci se představí 22 českých posádek. Největší českou nadějí na medaili bude suverén letošní sezóny Martin Fuchsa. Uvidíme, jak se našim zadaří.
1: Počasí.
2: Na Moravě počítáme zítra z počátku dne s vyšší oblačností nebo se zataženou oblohou. Odpoledne se potom může vyjasnit do polojasna. Objevit by se měly taky dešťové přehánky.

tím rozdílem, že se k dešťovým přeháňkám přidají místy i bouřky. Doprava. Dopravní nehoda dvou osobních aut se s 15. hodinou vyšetřuje na Uherskohradišťsku, a to konkrétně na trase Buchlovice-Zlechov. Dá se to ale opatrně projet. S policií

0: cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Vaše letní rádio.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: Krásné odpoledne.
1: Je to tak.
0: Tak
1: dobrý den.
0: Prozraďte, jaký je den dneska u vás. Pracujete nebo jak to máte?
1: Jo, jsem v práci, no. Jsem vydělávat na dovolenou.
0: No tak vy jste se k nám vlastně dovolala samozřejmě do kvalifikačního kola, ale dost možná, když se na vás usměje štěstí a bude ta správná konstelace hvězd, tak vás pošleme ještě do Bergama. Já se zeptám, jestli už jste byla někdy v Itálii případně.
1: Jo, byla jsem v Itálii hodněkrát, máme tam rodinu, tak za nima.
0: Tak to pro vás není vlastně vůbec vzácné, tak to já nevím, jestli vám to mám vůbec psát, nebo jestli vám mám fandit jako.
1: Doufám, že jo.

0: jaké jídlo máte?
1: Tak klasicky pizza, anebo taky lasagne.
0: No a já když se zeptám na tu pizzu, tak tím, že teda máte nějaké vazby na Itálii, tak dala jste si tam někdy na tu pizzu ananas, nebo to tam nehrozí?

0: poslech.
1: Jo, děkuju, taky se mějte, nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Dopřejte si odpolední relax.

prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: hodině na rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát odpovědně.
7: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
8: Lodžie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
9: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
10: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

Express.cz. Děláme akce. Rádio Hana. Vaše letní rádio.

Přemýšlíte, co tenhle týden podniknout, tak v olomouckém kině Metropol dneska dávají Bardotky. A na tuhle novou českou komedii plnou slunce, vína a smíchu můžeme vyrazit i zítra.

0: Informace od nás rovnou k vám. Právě teď začínají zprávy. Nová knihovna v Olomouci má šanci vyhrát cenu. Pobočka knihovny města Olomouce Kotelna na Trnkově ulici, která vznikla přebudováním výměníkové stanice, se dostala mezi 10 finalistů soutěže Brownfield roku 2026. Ta hodnotí proměny nevyužívaných objektů. O vítězi rozhodne komise odborníků a výsledky budou v říjnu.
1: Prostějov aktuálně.
0: Budeme si moci v Prostějově udělat fotku se speciálním rámečkem. V Kolářových sadech město nechá brzy vytvořit dřevěný fotopoint v podobě srdce. Další fotopoint radnice plánuje ještě v centru Prostějova. Zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí, to je aktuální cíl Ministerstva kultury. Nově proto zpřístupní Státní galerie veřejnosti zdarma, a to od září, každou první neděli v měsíci, zatím do konce roku.
2: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
0: Vysvětlil pro ČTK ministr kultury Otto Klempíř. Seznam galerií, které budou od září každou první neděli v měsíci přístupné veřejnosti zdarma, najdeme na webu Ministerstva kultury. Například v Olomouci jde o expozice v Muzeu umění, v Muzeu moderního umění a v Arcidiecézním muzeu.
1: Sport.
0: Lavičku druholigové fotbalové Kroměříže opouští trenér Darko Šuškavčevič. Černohorský kouč rezignoval po sobotní vysoké porážce 0-4 s Jihlavou, po níž je tým v lize poslední. Jeho nástupce klub zatím neoznámil.
1: Počasí.

0: jisté i silné.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Taky se 16. hodinou neseme na naší vlně rychlé dopravní zprávy. No a ty začínáme v Šumperku na Olomoucké ulici. Došlo tady k požáru dodávky, je to u čerpací stanice Shell. Je to neprůjezdné, no a ještě nějakou dobu se to bude muset objíždět kolem Kauflandu. Jinak na policejní hlídku aktuálně pozor na D1 směr Hříkovice za exitem Hulín, v Prostějově za Kosteleckou anebo v Opatově. Jinak Konice, Husova ulice, tady je aktuálně zdržení na čtvrt hodiny. A na cestě na Šternberg z Olomouce počítejte za odbočkou na Tovéř 10 minut do plusu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

to, co song to hit, no a my ještě předtím, než bude pokračovat ten nejlepší hudební výběr, míříme do světa fotbalu. Ten má za sebou totiž nejočekávanější letošní svatbu. Má to veselku Cristiana Ronalda, který si vzal jeho dlouholetou přítelkyni Georginu Rodriguez. No a světe div se, místo luxusního zámku nebo soukromého ostrova zvolili svůj vlastní obývák. Georgina to vysvětlila,

0: let od chvíle, kdy se poprvé potkali v obchodě s luxusním oblečením. Tak v každém případě je to určitě moc pěkné gesto, ale my, obyčejní smrtelníci, bychom si asi stejně, pokud bychom si mohli zvolit, pravděpodobně vybrali tu luxusnější variantu. Co říkáte?
1: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
2: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
1: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
2: A je to neskutečná jízda.
1: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
2: Děkujeme.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
5: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
6: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
5: Bude tam Michalina svatba, Barbie, Hot Wheels i planeta.

0: srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
2: Černá, no, přišlo.

0: Dnes Klub Olomouc.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
0: Rádio Hana.
3: Vaše letní rádio.

0: posílají další song do éteru Rádia Hana na vylepšení úterního odpoledne. What Lovers Do za námi, no a za chvíli taky DJ Bobo, Sabrina Carpenter a nebo Kylie Minogue. Nicméně, než se do toho dáme, tak se vypravíme zjistit, jaké parfémy používat během letních měsíců.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Léto dál láká k nějaké romantické procházce, ať už tady u nás, nebo u moře. A pokud se potíte někde na pláži, tak si možná ze zvyku na sebe šplíchnete oblíbený parfém. Ovšem pozor, běžné vůně často obsahují alkohol nebo esenciální oleje, které v kombinaci s UV zářením spouštějí chemickou reakci. Výsledkem mohou být nevzhledné pigmentové skvrny na krku a dekoltu, které se pak těžko odstraňují. A to není všechno. Z parfému může někdy vzniknout i ošklivá alergická reakce a podráždění. V létě sáhněte raději po tělových sprejích bez alkoholu anebo nechte parfémování až na večerní párty po západu slunce.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
9: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na

0: 10. U pivo je, všechno je.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Rádio Haná.
4: Přejeme odpočinu.

0: plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás aktuální informace, ať máte přehled. Rozvíjejí se nové sady v Olomouci. Stavbaři zbourají starou a nevyužívanou plynovou kotelnu na sídlišti na Zikově ulici. Místo pak nechá radnice zatravnit a vznikne tu i parkoviště. Bourání kotelny skončí v závěru srpna. Demolice staré kotelny je součástí proměny této části sídliště na nových sadech. Připomeneme, že z bývalé výměníkové stanice na Zikově ulici vznikla nová pobočka knihovny města Olomouce a ta od letoška půjčuje přes 15 000 knih.
0: Přerovsko aktuálně.
3: A co se děje na Přerovsku? Po Bystřičce a Moštěnce přichází na řadu i řeka Bečva. Kvůli suchu začal platit zákaz odběru povrchové vody i na dalších tocích v Přerově a okolí.
4: Poté, co minulý týden vstoupilo v platnost omezení pro Bystřičku, Moštěnku, Mlýnku,

0: rozšířenou působností Přerov.
1: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Škola už na nás mrká, blíží se začátek školního roku a s ním i větší výdaje na děti. Jak to teď vypadá? Zářijový začátek školního roku přinese rodičům dětí na základních školách výdaje v rozmezí 5 až 15 tisíc korun, ukazuje průzkum novinek.cz. Vedle nákupu pomůcek, jako jsou aktovky či sešity, rostou i náklady na obědy či kroužky. Nástup na střední školu vyjde rodiče ještě dráž. Celkové náklady na začátku školního roku začínají u částky 10 tisíc korun. Výdaje rostou kvůli vyšším nárokům na vybavení, kroužky, na dojíždění i stravování žáků.
2: Sport.
1: Svou formu prověřují hokejové kluby z našeho regionu před novou sezónou. Přípravný zápas dnes na domácím ledě hrají přerovští Zubři. Od 17 hodin 30 minut vyzvou Vsetín a pak od 18 hodin utkání Berani Zlín proti Žilině a Kroměříž versus Šumperk. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Počasí.
3: Dnešní noc by měla být dle meteorologů zatažená a teploty mají spadnout k 16 stupňům Celsia. Zítra počítáme dopoledne i nadále s vyšší oblačností, případně se zataženou oblohou, odpoledne pak sem tam vykoukne i sluníčko. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů a připočíst k nim musíme taky mírný vítr a dešťové přeháňky. Ve čtvrtek se přidají i bouřky, ale jinak nás čeká podobná předpověď.
2: Doprava.
3: Bourá se v Zábřehu na Olomoucké ulici, je to s policí na místě, ale opatrně průjezdné. No a nehoda je taky na D640 směr Vyškov na exitu pro dek u Prostějova, taky tudy se ale řidiči dostanou. No.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Autokubíček.cz. Vaše letní rádio.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: vývoji. Tak my se na to budeme těšit, no a za chvíli pošleme další hity na vlnách Rádia Hana. A na programu Coldplay nebo Michael Jackson. Počkejme si na to.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák, staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
8: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Tohle je Rádio Hana.

0: minut, tak to už se teď dozvíme z našeho kalendária.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: 18. srpen je tady v plné parádě. Narozeniny slaví zpěvák Mika, také sportovní komentátor Robert Záruba, anebo programový šéf našich tří rádií Haná Skyrock Metropole Marek Berger. Takže všechno nejlepší.
3: Vaše letní rádio a číslo jedna. Jedeme dál.
2: Jasně, Marku, jedeme dál. Svátek má mimochodem každá Hela, Helča, Helenka a na dnešek připadá také Den šťastné náhody. A vy ladíte to nejlepší rádio. Náhoda? Nemyslím si. Je tady dál úterý 18. srpna 2026.
1: Rádio Haná, kalendárium. Standing

0: pozdní odpoledne, hezký brzký podvečer na naší vlně, kde pro vás máme už za malý okamžik další zprávy. Rozebereme například modernizaci plateb v olomoucké městské hromadné dopravě, no a po počasí a po dopravě pokračuje opět náš hudební proud.
1: Hit

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Dál pro vás sledujeme detaily zásadní novinky v městské hromadné dopravě v Olomouci. Dopravní podnik spustil ve 20 tramvají a autobusů terminály pro nákup jízdenek platební kartou. To od nás víte. A postupně uvede do provozu další.
3: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednány nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou 3 validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
2: Vysvětlil předseda představenstva dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík. Do konce srpna mají tyto moderní validátory fungovat ve všech 150 vozech městské hromadné dopravy. Olomouc byla posledním krajským městem, kde nešlo ve vozech MHD koupit jízdenku kartou.
1: Prostějov aktuálně.
2: Ochrana památek v Prostějově, zahrádku, vstupy a vjezdy Národního domu v Prostějově budou nově hlídat kamery. Radní schválili nákup 4 kamer, které mají chránit jedinečnou secesní památku před vandaly, informuje město Prostějov. Obavy z požárů povolili. Meteorologové v úterý v celé České republice zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Ta platila kvůli suchu a vedru několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli.
0: Sport.
2: Hodně vysokého hráče sehnal pod koš basketbalový tým BK Olomoucko. V sestavě týmu Národní basketbalové ligy našel místo 2,10 m vysoký Američan Manny Bates. 26-letý hráč podepsal s Hanáky smlouvu na jednu sezónu.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled i v úterý.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Na Moravě počítáme zítra z počátku dne s vyšší oblačností nebo se zataženou oblohou. Odpoledne se potom může vyjasnit do polojasna. Objevit by se měly taky dešťové přehánky, no a co se teploty týče,

0: tím rozdílem, že se k dešťovým přeháňkám přidají místy i bouřky. I nadále se vyšetřuje dopravní nehoda v obci Letovice na Blanensku, a to na Pražské ulici. Dá se tu ale se zvýšenou opatrností projet v pohodě. Policejní hlídka je s 18. hodinou v obci Břest, taky na Vizovické ulici ve Zlíně. No a na menší zdržení na 5 minut, potom aktuálně pozor v Olomouci, na Bořivojově a nebo ve Svitavách na Lanškrounské. Dobře dověďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: Zona Hane.
1: Muzica italiana.
2: Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
3: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

v krabičce na krku pejsek, ale mít psa na svatbě jako svědka. V Americe je to teď obrovský trend, nicméně to má ale malý háček. Pes v USA úředně podepsat manželství

0: vůbec nepotřebujete. No a novomanželé si tak nechávají otisknout tlapku svého chlupáče na památeční listinu a berou ho jako svého hlavního svědka. No a co vy? Nechali byste svého psa podepsat se pod váš velký den?
1: Interiér, to je zaskrývání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Rádio Hana.
8: Nejlepší hudba.

díky, že jste s námi. Za malou chvíli taky Labouš, Milou, no a další hity, u kterých nesmíte chybět, ale než se do toho dáme, tak vás jdeme pozvat na jeden speciální pivní festival.

0: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
1: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i dalšími doprovodným programem.
0: K tomu se dostaneme, komu je festival určený?
1: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
0: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
1: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale letos jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
0: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
1: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, Blucimba, Sitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show, losers, cirk, kampany mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
0: Co vstupenky na Holba Fest?

0: Nejvýhodnější koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
3: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i Planeta.

0: 10. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.

0: CZ. Děláme akce.
1: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
0: Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

0: čisté i silné.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Na Rádiu Hana je to co song to hit, no a my ještě předtím, než bude pokračovat ten nejlepší hudební výběr, míříme do světa fotbalu. Ten má za sebou totiž nejočekávanější letošní svatbu, a to veselku Cristiana Ronalda, který si vzal jeho dlouholetou přítelkyni Georginu Rodriguez. No a světe div se, místo luxusního zámku nebo soukromého ostrova zvolili svůj vlastní obývák. Georgina to vysvětlila jednoduše. Hrady, drahá auta i sídla mají na dosah každý den. A to nejvzácnější, co si můžou dopřát, je čisté soukromí jen pro sebe a pro své děti. Svatba navíc proběhla přesně 10 let od chvíle, kdy se poprvé potkali v obchodě s luxusním oblečením. Tak v každém případě je to určitě moc pěkné gesto, ale my, obyčejní smrtelníci, bychom si asi stejně, pokud bychom si mohli zvolit, pravděpodobně vybrali tu luxusnější variantu.

0: jedině na rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz
5: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
0: Tady je Radio Hana.
8: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: vyhrabu.
1: David Stipka a jeho růže na Rádiu Hana právě teď během úterního večera. Díky moc, že jste s námi. Metcon, Phil Collins a taky Ale Farben nebo Sebastian. Tak tyto interprety přinese následující čtvrt hodina, ale ještě předtím se vypravíme na regionální zpravodajské portály. No a probereme biatlon v Bystřici pod Hostýnem i klasickou hecovačku návštěvníků Olomouce během bujarých nocí na Dolním náměstí.
2: O čem se píše?
3: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Mariánský sloup na Dolním náměstí se opět stal prolézačkou. Tentokrát si ho s hřištěm spletly tři ženy z Prahy. Incident řešila městská policie Olomouc. Více podrobností přináší Olomoucký report. Zákaz odběru povrchových vod se rozšířil na další významné vodní toky. Po Bystřičce, Moštěnce a dalších menších tocích nově platí také pro Bečvu, Moravu, Strhanec, Blatu, Valovou a Hanou, včetně všech jejich přítoků, píše Přerovský rej. V Bystřici pod Hostýnem v areálu Střelnice

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: 80 v 8.

80. let, to jsou 80. v 8, taky dnes večer 18. srpna. Před námi už za malou chvíli Scorpions, taky Gloria Estefan. Dnes uslyšíme i Blondie, Kool & The Gang, nebudou chybět Level 42, ani Jason Donovan a Kylie Minogue. Takže to nej, co v 80. letech vzniklo, nakonec nezapomeneme ani na Madonu, Cyndi Lauper a nebo na Bee Gees. Přejeme vám hezký večer, díky moc, že jste s námi, no a jako další má slovo Richard Marx. Pojďme si ho vychutnat.

0: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
1: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
0: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
1: A je to neskutečná jízda.
0: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
1: Děkujeme.
0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
7: Rádio Hana.
8: Nejlepší.

nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů. O hudbě víme téměř vše. Radio Hana.

Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

pohádkové hity bude Prince, taky Belinda Carlisle, nebudou chybět ani Weather Girls nebo Moby, White Town, Backstreet Boys a Simply Red, takže rozhodně je na co se těšit. Nebudeme to protahovat, posíláme další 90-ku, jsou tu Boy George and Culture Club a jejich Crying Game na Rádiu Hana.

5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.

Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: 18. srpen je tady v plné parádě. Narozeniny slaví zpěvák Mika, také sportovní komentátor Robert Záruba, anebo programový šéf našich tří rádií Haná, Skyrock Metropole, Marek Berger. Takže všechno nejlepší.
2: Vaše letní rádio a číslo jedna. Jedeme dál.
1: Jasně, Marku, jedeme dál. Svátek má mimochodem každá Hela, Helča, Helenka a na dnešek připadá také Den šťastné náhody. A vy ladíte to nejlepší rádio. Náhoda? Nemyslím si. Je tady dál úterý 18. srpna 2026.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Tady je Rádio

Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Léto se pomaličku blíží do finále a další super festiák je před námi. Pokud chcete zakončit prázdniny pořádnou porcí muziky, zábavy a skvělé atmosféry, zbystřete. Na telefonu Petra Pášová, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Poslední prázdninová sobota bude patřit Holba Festu. Kdy přesně, kde se letos uskuteční? Popovídejte.
2: Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna přímo v areálu pivovaru Holba v Hanušovicích. Letos jsme připravili program inspirovaný jeseníky, který propojí skvělou hudbu, poctivé pivo a horskou gastronomii. Novinkou je možnost kempování přímo v areálu od pátku do neděle. Hlavní program v sobotu odstartuje speciálním koncertem Pokáče pod širým nebem a pokračovat bude až do večera koncerty i další doprovodným programem.
1: K tomu se dostaneme. Komu je festival určený?
2: Holba Fest je určený pro všechny, kteří mají rádi hory, dobrou hudbu, poctivé pivo a pohodovou atmosféru. Není to klasický pivní festival, ale celodenní zážitek inspirovaný právě zmíněnými jeseníky. Přijdou si na své mladí lidé, skupiny přátel i rodiny s dětmi. Pokud chcete zažít festival trošku jinak než obvykle, Holba Fest by vám rozhodně neměl uniknout.
1: Otázka zní, v čem bude letošní ročník Holba Festu podle vás ještě jiný a ještě lepší než ty předchozí?
2: Každý rok se snažíme festival posouvat dál, ale to jsme připravili několik novinek. Poprvé nabídneme možnost kempování přímo v areálu pivovaru, speciální akustický koncert Pokáče pod širým nebem i horskou gastronomii, která představí speciality z různých českých pohoří. Chceme, aby si lidé odvezli nejen vzpomínku na skvělé koncerty, ale na celý den plný jedinečných zážitků.
1: O Pokáčovi jsme tedy už slyšeli. A kdo další vystoupí na pódiu Holba Festu v Hanušovicích během poslední prázdninové soboty?
2: Na hlavním pódiu vystoupí Reflexy, Kateřina Marie Tichá, s Jitkou Čvančarovou nebo Valda Gang. My ale nechceme lákat na hudební program. Návštěvníci se mohou těšit také na prohlídky pivovaru, školu čepování, akrobatickou show Losers Cirque Company mezi pivovarskými komíny nebo bohatou nabídku horských specialit.
1: Co vstupenky na Holba Fest?
2: Nejvýhodnější je koupit vstupenky v předprodeji na webu Holba www.holba.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mohou si vybrat i zvýhodněné balíčky, včetně kempování nebo speciální vstupenky na koncert Pokáče. Holba Fest se uskuteční v sobotu 29. srpna v areálu pivovary Holba v Hanušovicích a všechny posluchače na tuto jedinečnou oslavu jeseníků, dobrého piva a skvělé muziky srdečně zveme.
1: Holba Fest 29. srpna v Hanušovicích a s pozvánkou Petra Pášová. Děkujeme, přijedeme.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí, poslouchejte dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
4: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
5: Pojedu do Bergama.
4: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
4: A či je italské léto na Hané?
3: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.

0: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Dál pro vás sledujeme detaily zásadní novinky v městské hromadné dopravě v Olomouci. Dopravní podnik spustil ve 20 tramvají a autobusů terminály pro nákup jízdenek platební kartou. To od nás víte. A postupně uvede do provozu další.
1: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednány nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou 3 validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
0: Vysvětlil předseda představenstva dopravního podniku města Olomouce Jaroslav Michalík. Do konce srpna mají tyto moderní validátory fungovat ve všech 150 vozech městské hromadné dopravy. Olomouc byla posledním krajským městem, kde nešlo ve vozech MHD koupit jízdenku kartou.
2: Prostějov aktuálně.
0: Ochrana památek v Prostějově, zahrádku, vstupy a vjezdy Národního domu v Prostějově budou nově hlídat kamery. Radní schválili nákup 4 kamer, které mají chránit jedinečnou secesní památku před vandaly, informuje město Prostějov. Obavy z požárů povolili. Meteorologové v úterý v celé České republice zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Ta platila kvůli suchu a vedru několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli.
3: Sport.
0: Hodně vysokého hráče sehnal pod koš basketbalový tým BK Olomoucko. V sestavě týmu Národní basketbalové ligy našel místo 2,10 m vysoký Američan Manny Bates. 26-letý hráč podepsal z Hanáky smlouvu na jednu sezónu.
3: Počasí.
4: Předpověď meteorologů na středu. Nejvyšší teploty přes den mezi 23 a 27 stupni Celsia, k tomu nejprve

0: i silné.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Ale na všech 7 kontinentech planety. O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Olomouc, Prostějov a Přerov.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Cassellem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
1: Na akce s námi chodíte zdarma.
2: Vyhrál jsem stupenky.
3: Neváhejte, soutěž Pes, stojí to za to.
2: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme přeci.
1: Víme, jak se jezdí tady.
4: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
5: A hrajeme jen

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.